srpen a smůla pláče pod jabloní. Co na to říct? Asi nic. A tak pláču pro ní.

ráno víš, všechny nějak přesvědčíš, jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno jednou poničíš.

Jako u starýho klimpru klapky, drze zabušíš, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás. Jako u starýho klimpru klapky, drze zabušíš, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáváš vlastní hlas, rozhlížíš

po vlasech, bám ztracených slůvek, třeba o kráse, frází, že tvůj vlak má jméno naděje. Až ho uslyšíš, že se zas

převtělí, převtělí. Co pak vy byste to nechtěli, nechtěli, nechtěli. Změnit tělo, změnit totožnost, za tu a tam nějakou pobožnost. Změnit tělo, změnit totožnost.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty spátky.

cítím tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků.

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutku mustý řek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: začátku je víc učeníků než svátku.
1: Moje milá po mým boku není, moje milá je teď kdo ví kde.

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi smutný

to mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový, až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

daleko do moře. Jen pár věcí zůstalo nám v bahně ve dvoře. Spolu jsme

Kdy strání se valilo bahno a kamení, jsme sice skřehli a k smrti znavení, ale co tížilo nás, zalkalnej proud.

na suchou deku pro dnešek zapomeň. Sundej si blůzičku, já přiložím na oheň.

tohoto kraje bude lepší odejít. Poberem věcí pár a věř, bude líp.

švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaně jí pomyl, bravkům dával žlat, děcka mu šel kolíbat.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šupu.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát. Usínat na děti, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk. Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

toho slova pletu, nebuď laková, nenech si svou krásu ve vlnách svých vlasů, nech mě ztrácet, když je ti 20. Buď vždy svá, je škoda schovat, tvoje slova vždy jsou úžasné.

Město koupe se v noze jako v rozlité smetaně. Reflektory kreslí pruhy do bílé tmy. A lidé na svých cestách působí poněkud zmateně a ptají se, kde jsou a kdo jsme vlastně my. Mírně rozčílený pán jako vystřižený z komiksu a dáma, která

kašlape. Tony je feťák, něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet

smutně je. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal zlatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti.

Archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzláčíš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran a

Nikdo zapomněl přeci zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame

Když to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hravě.

až jednou přijde ten, kdo bude se ptát, já s pokorou.

Zájem jde déšť a letí stín, ve sklepech bouří vínovin, ohře se vlévá do peřin.

0: boře se vlévá do peřin.
1: Mám druhou ale ve skříni, mám rozestlané.

po léty zlých snad lepší časy nastanou v pozemských zahradách. Chtěl pokání, chtěl kruté činy rozhřešit, tvrz Bohu odkázal. K modlitbám, ať sestry pro něj zakleknou, po léta přikázal.

roky jdou, Bůh na ovečku zapomněl, starou tvrz osídlil. Pánů se tak za službu církvi odměnil, starý slib ošidil. Prokletá jsou místa, praví legenda, každý, kdo kdy tam žil. Sotva prý 40 jarů oslavil, víc se nevzbudil.

však brzy ráno z koně spad, ten zařval pod vozem. Další pán zlou nemoc zdáli přivez sem, ať je mu lehká zem. Zdaleka se každý tvrzi vyhýbal, o holý život se bál. Že zlý duch tu řádí, to se povídá, kdo ví, co bude dál.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit.

na to krajem pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole!

0: Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva, řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

Dytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruchy. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec

která k na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím,

chtěl bych ti říct, jo, to se stává, odkvetly květy mandloní. Otočím řeky proud.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz a pravo.

kus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna

I troly se skví, když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán, mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí.

0: mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítám.

Jsou holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak Skrylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být rád jako ty. Na stolku obligátně zapálená svíčka. A ještě nenamíchám ani první drink. A už tak samozřejmě vyloupneš sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu. A holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu. A holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nám jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru sem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak Ornella Muti, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi,

hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola

Vždycky šel si tam, kam já sehnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem

na poušti Duna za Dunou, přesýpací roky jdou, tak i já jsem našel svou a nás zas třikrát čáp. Starý kámoše jsem nebud máfy, když děcka tahaj za rukáv, tak slyšet seš pár dobrých zpráv, kdo a na co káp.

0: je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch things.
2: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

33. To je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

srdce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

0: jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna, sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: Ti žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: diktatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostě tě požalsta, jak mě prajtík berí o skvělý k čajke?
1: Da. Da.

se směj, tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket

mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, mistři válčí pod vlastním dohledem.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jsem kavojčou, mám pověst zlou.

kupředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnostní pořád, posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

zem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde Perno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

Kde jaký moule je vážný jak v lednu, sám sebe si váží a supluje v jednu a o životě vlastně houby ví.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

čistej i špinavej, si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, ať spousta pochybností

nejspíš to vesnu pěkně od začátku. Člověk se narodí, je voňavej a čistej, plínky se vyvaří a zbytek spraví olej. Proto je malej člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí.

a proto začíná žít podle těchto zásad. Pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat a čistou pravdu.

0: řekni mi, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi,

0: Řekni mi, prosím, kam se ztrácí slova, když zkouším se ptát.
1: Říkám ti znova, neptej se mě, jenom málo toho ve mně zbývá, když ti ticho odpovídá. Řekni mi, prosím, kde se berou věty, co zpátky chcem vzít.
0: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.

0: kamaráde, nemáš přetopený kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Na Petřín už míří 4 příslušníci silní, do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určují tam dětskou otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce,

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský decem.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když slyším, co kartářka říká. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když deru se spodevá víka. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když léto se k podzimu mění. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když nebylé ještě víc není. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když jí má mě k počkání touha. Škoda, že nebydlíš přes ulici, ta ulice jménem je dlouhá. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla aspoň nějaká šance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, v hospodě na Sklamance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když vysmívá se mi počasí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když rozum se mění v co asi. Město je velké a člověk malý, otázky mělké, když ptá se, zdali má. Není slyšet jeho sten a báseň ho táhne, by zůstal u svých. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by mohl otevřít okenice a ještě více

Škoda, že nebydlíš přes ulici, za to přání se nemusím stydět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když píchá mě stříkačka v noze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když mraky plují po obloze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když na lásku čekám na tebe. Otevřel bych okna do ulice, zatáhnul provázkem, uviděl nebe. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi především radil. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bych se o štěstí vsadil. Škoda, že nebydlíš

škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi radil, jak z vzteku, na pohledu, na doteku, oros mi schladil rum i deku.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde oči mé a srdce bydlí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když smutný se klepu na židli. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde bysme v pravý čas pili. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde bysme oba dva žili.

0: slečna, co jí dávno ujel vlak. Je trochu povadlá, tak z jedné pětiny, nebo tak nějak. A každý zákazník je její naděje, dokud nezmizí ve frontě u pokladen. Smutně se usměje.
1: Vždyť se nic neděje, zejde.

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudne. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá svůj

Na divadle světa se hraje Derniéra. Zažloutlé fotky z léta, stará dávná éra. Rozmazané šminky a popraskaný ret.

0: Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dal jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stih. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stih. Tak to asi znamená, abych i já teď stih.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Povídala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší. No tak žáci, no tak ticho, klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě v lednu roku 45.

Seven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vaty kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
2: vícekrát
1: pečivo
2: kupoval.

valčík na čtyři doby. To málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

chtěl bych být váš sifonový bombončík. Chtěl bych být váš sifonový.

na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání, zdravý orgán všich. Transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi, profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

štěstí věstí, že s malým knoflíkem se nemusíte bát, madam. Já padám zlaté mušky.

0: je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

No hrozně blízko, přemýšlím, co bych ještě měl. Když je splín, je i nebe nějak nízko, něčeho kus urvat to.

někdo mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej,

0: cestách na cestách se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.
1: Zaklepej, zaklepej, zaklepej.

zaklepeš u dveří. Já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženi a nevěste, sednem si ke stolu, najíme se a napijeme.

hlavy do těla. A ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

chrápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mí klíží.

šerým lesem přes nítěny let, kdy byl svět na první pohled.

antikrist, chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy, s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šerým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Kdyby tady

až ledy povolí, bejt váma nevnímám, když sem tam zabolím.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Lednové ráno bude šest, na oknech začaly mrazy kvét.
0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Lednové ráno bude šest, na oknech začaly mrazy kvést.

přes mariánské schody do nebes. Pod schody kostela v

stiskok má žene Frau z Mária Štok. Zvoní tu po nás mrzlá zem, vítr nám clou má vykýřem.

vracím ti pouzdro s manikůrou, pleťový mlíko, noční krém, vystačím si tu s noční můrou, jinak si sebou klidně všechno vem. Já budu zpívat ve vaně, pateticky a přehnaně.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete, a hezký holek je rok od roku víc, chtěl bych jen sedět do

Desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází ten necit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a

Jsem stárý, sotva se ploužím a s vězděm na bezvězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok. V kavárně na náměstí nohy křížem zjišťuju pravdu nemilou, když z dálky přicházejí blíže Vilém a Hinek s Jarmilou. Zas je tu máj a

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

nezbývá, než na to myslet a připomínat. Je to tak překvapivé, jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařil ze slov a vět, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Marně hledáš stína chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vach a můžeš chvíli snít. Proti smutku

tady v Čechách máme už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil. A čela všech svých blízkých k smrti zulíbal bych rád. Svět se mi tak líbil, že jsem v dětství

ledovým chladem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křídlech vánku.

peklo raj, kam tě duše dám, do nebíčka nebo do peklíčka?

Parigaxen, Parigaxen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, to šapka.

tak jak jsem. Čekám tě ve čbánu na kuřím rinku, u sklenky čusu a krabice krekerů. Jestliže nepřijdeš, můj budulínku,

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne roubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt. Někdo se dotýká a někdo ještě žije, štítivě čistou ruku jiná ruka je. Na konci kruhu kdo si kdesi sirkou škrt. Z jiskry za vesmírnou lodí se v slunci nové světlo rozhoří, obkročmo nad hrobem rodí.

Síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetězem a pták objímám říž. Možná už zítra spatří slepec tu svou duhu, na kterou čeká roky v nekonečném kruhu. Cesta se stáčí, jen ten kruh je

rytmus vlaků i blues lopatkových kol. Všechny písně, které vrací klenba hor. Už vím, proč lidé sní, když píseň vlaků zní,

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

co s námi to dělá, když spustí jak sdělat, takovej tichej hon a jaké je to divo.

vstali, kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč

na med nastrdí. Za pár let stačí pytlík keksů a kdokoliv, když potvrdí,

tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince, něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha pískl, zatracenej komár.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: zvednem spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady.

zatím štěstí nepřeje. Ale teď ukážu všem, co ve mně je. Trochu nestíhám, ještě musím nadabit, snad to rychle

jedu taxíkem. Přes Barandovský most. Ještě konkurs na muzikál. Mám dost.

chudák. Vlastně si koupím prsa nový, z brusu nový, silikonový. Pak snad mi štěstí popřeje a potom ukážu všem to, co ve mně je.

Městské radnice tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dá.

poslouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďánko a žádnou

musí dát. Nekoukaj se tak natvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 českých pánů, co rozhodlo se vzdorovat a vyznávati jinou víru, chybu jejich opraví kat, který jim ve

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji schůdnou cestu.

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

Čechem je, vše Čechům musí dát. Kadřek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kad, tak já to bezbolestně sfouknu. A že mám svoje lidi rád, tak každý

vše Čechům musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení, vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

rozjídat. A když bral mistra Jesénia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

dát. Jo, bez kata, to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražskej kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je vše

0: břicha
1: a do hlavy,
0: do břicha a do hlavy.
1: Jak je ti?
0: Mezi dvěma horami, honem se nadechni.

0: A tak teda na zdraví.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

duch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohránu a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

jediná šance mrknout do ABčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

hav, hav. A ty už taky vstávej z boudy děravý. Jdeme pod splav, tak plav. Vymáchat si frňák špinavý. Já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si naježí, ta není jako my. Od Waterloo, oho. Když psisko zavzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. A nikomu se nelámali nohy z únavy, ani když nás hnali z pusu luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z bůzu luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě, na neochvějně. A ty tu ležíš, vylez, nechtěj, abych tě zubek vynes. Ty schnilý fracku, jeden

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky,

nanukový dort. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne, sladké rohlí

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

rozhrneš kouř a vejdeš dál. Sedneš k svýmu stolu, tipneš cigo, pak jedno zlatý

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku.

starou partu, jak spolu táhne tvou. Tak často po obloze mraky se honí.

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Můj kraj a šmlha zacloní a z našich chat pak do údolí padá dým.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři obíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči.

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásili, změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tvý smutný oči nikdy neprosí.

Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích

v řečišti stopy smaže bláto. Z mozku se tváře vypaří, potom si řekneme stálo.

0: jak vraždí, hezká je, hodná a bohatá a jmenuje se Bílá.
1: Inu, ale kdo ví, bude-li mne chtít?
0: To je má starost, jen řekni, že se Mařenky odříkáš.
1: Ne, to nejde, srdce mi přitom uklo.

Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají, na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

postaví. A Pingl, ať tam leží, taky s ním. Už nechci modrý dálavý, jo, ani světa kraj. Vracím se do šedy dám, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do šedy dám, a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa,

slyšet srdce a sáctřtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila z Bretaně. Mám révu a je mi do zpěvu z Caracasu, ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná. Metalizovanou jedli oxidi mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, neboják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěn!

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla jsem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama

tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklony

Máš totiž tělo, jak z pálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž srdce jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, houstej les stýl. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti. Vždyť máš srdce jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, houstej les stýl. Že ocel nespadá pod organické látky, je na tebe kotě neutronka i já.

jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrosi na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje. Má lásko zleje, normálně zleje. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořejším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře.

ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, vlčíci pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce.

Dělá i špinavého racha, uděláme z tebe ragulína i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe tintily vantily, bude ti to slušet v režné košili, uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma, hřebíkem tě přibijeme jako kočku na vrata, ta ta ta.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizin.

a z jeho hlasu, ba iste chválověd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

Lásky míří na správnej směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak. Ale mám

hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic. Po stropě se válí pár horké letní vteřiny. Právě došly do svých hranic. Do sklepa si během října Marta snesla peřiny. Pod vařičem

padá první sníh. Celou zimu paní Marta dveře neotvírá. Možná je doma, leč neta je sníh u komína. Možná je pořád někde na cestách. Možná je někde ničí nevěsta. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná ji budí až břízy, které raší. Možná je celou zimu o hrachové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem. Vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá. Poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná je paní Marta medvědova žena.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu opili.

tlamu. S prázdnýma flaškama vrhli jsme se na ně, však já tě dostanu. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo.

pak zastavil uprostřed pole. Rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože by

0: Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Strkám peníze do peřin, protože bankám nevěřím. Sedávám takhle den co den,

Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád myslel, ve snaze vyrobit chytrej rým. Někde v koutě báru zařval chlápek, aniž by zvedl hlavu od novin. Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám.

když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách. Někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo.

35 má v troubě klouby, revma se s artrózou v kloubech snoubí. Prakticky bez vzdělání, už má daleko klani a na účtě je houby.

My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Sílou a zlatem nebe od západu plane, v soumraku jihnou skály rozputané a těžce houstnou vůně ročních kvítků.

0: Takhle já, tak takhle já, tak takhle já teď vidím svět.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Přiběh mi na zahradu černý kůň, nechal mi bílý pramen ve vlasech. Oči měl hluboký a lákavý jak tůň a z jeho hřívy se mi tajil dech. Přišel s ním Shakespeare, Mácha i Lord Byron, přišla s ním Rusalka i holka od

lidem sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem sobě mír.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé.

je pár minut po 9. hodině. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krát

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.